Jako hejna tažných ptáků se každý jaro navrací, pak doma usednou životem šťastní znavení. Já od paneláků hlavu svojí odvracím, prchám do mí.

Kdo byl asi poslán k ďasu za ty první sondy z ďasu. Jak tam jeden od lopaty zapojil se do debaty, řekl to všechno jednou větou, že se schody nezametou. Byť by byly z mramoru, nikdy zdolá nahoru.

pak jen v této cizině není Čech na mizině. Už vězňové Boleslavy na škodovky brousí hlavy a já toužím duše skrytu taky po tom favoritu. Chce to žít jen trochu skromně, za 10 let

Díky našich krámů Spektru zítra jdu spát před Elektru. Je to horší každým rokem, děda sedí před čedokem. Skládám pochod pohřební pro náš průmysl spotřební. K čemu jsou nám hmotné statky, když není čím utřít zadky? Jistěli každý správným Čechem, ne papírem, ale mechem. Kapse pětku v puse klejku, měl by si z nás radost švejku. Vždyť lidových průpovídek říká se teď hlavně klíčku.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Vidla bezrádné, hok rovinám, až mysli nevěrné, od Dunaje k hltavým Baltu celého pěnám. Krásno hlasí z mužových Slovanů, kde se někdy ozýval, a i o něm měl již byt k ourazu záští jazyk. A kdo

dvě ruky. Sám svobody, kdo ho den svobodu znává, že ti každou ten, kdo do poutí má. Otroky sám je otrok. Sám svobody, kdo ho den svobodu znává, že ti každou ten, kdo do poutí má. Otrok.

Tak pojďte kluci a holky blíž, ať je nás tu víc. Potasem, kdo bude dál, ten neuslyší nic. Z tý podivný historky o tomce a o jednom pánovi, kdo nebude poslouchat do konce, ten se nic nedoví. Pro bohatouka to je kus zlatem kovaný, ostrý.

Sype si to takhle tonka ulicí a vrazí do chlápka, co má tak trochu pod čepicí a plave jak kocápka. Říká jí, pardon, madame, asi jsem dva strop. Jestli se náhodou neznáme, tak já jsem nějaký bob. Chodili spolu až do rána Lipovou alejí a potom si Bob začal stěžovat.

Pop ten byl z fleku střízlivej a kouká na nohu. A že to byl chlápek jízlivej, řekl, já vám pomohu. Tonka ta se ani nehejbá a kouká jako šus. A jak se Bob k tý noze ohejbá, vytáhne ten svůj brus. Když viděl Bob ten hroznej kraj, vdal ruce nad hlavu. A stojí a je z toho celý štajv a Tonka má zábavu. A potom se najednou začne smát a tiše řekne jí, ráčej se, madame, podívat, kde pak to stojí. Pro boha, Tonka, to je kus zlatem kovaným.

a potom se tiše otočí a klidně odchází. Ruce má v kapsách a píská si a nic mu neschází. Tonkata se za ním požene a leží na zemi a vidí dvě nohy dřevěný v kanále vražený. Tahala nohy ze všech sil z té díry v kanále a přitom se celá spotila a měla na mále. A najednou se vám položí a už nedýchá, jenom ta poslední nedávka zazněla do ticha. Pro boha Tonka to byl kus

nádraží je mi vždycky blaze, výbravčí mají mne za cvoka. Nejsem smutnej, to jen saze, zatoulá se mi občas do oka.

zdraví, aby to, co míjí, z očí nestratili. A zády se točí k tomu, kam ten dravý vlak míří. A teď, kdo si křikne, jen jedno platí, můj výhled ne tvůj a už se mlátí.

nejmín včera, co odešel jsem a zbyla po mně černá díra, černá káva, nedopytá, prázdná postel. Ztratil jsem se ve velkém světě, na rohu ulice sbíral vůně a toužil po všem vidět moře, běžet tam, kam vítr pískne. Snažil jsem se pochopit tě a pochopit se a pochopit svět a uchopit svět, pochlapit se

a místo letního už zas zimní čas. A žádná naděje, že se mlha zvedne. Nejen ta mlha venku, ale i ta v nás. Prosím tě, rozsvěť, ať je mezi námi jasno. Prosím tě, rozsvěť.

slyšet můj hlas. Prosím tě, rozsviť, ať je mezi námi jasno. Prosím tě, rozsviť, ať zas ti vidím do očí. Prosím tě, rozsviť, ať můžeme zas zhasnout, až se to všechno spadne.

kde okna byly čistý, kde na ně nalepily listy. Z Bůh darma na svátek já namaloval dům, kde lidský úsměv platí, ne, že se hnedka ztratí a nejde naplánovat na pátek. Já namaloval dům bez zbytečných hesel, frází, kde se lidi rádi schází a kde smí, co chtí říct. Já namaloval dům, co má jen 7 pater, kde je nájem zapakatel a kde nechtěj pořád víc. Obraz jsem postavil na rohu ulice, kde si ho může koupit každý za babku. A pak jsem čekal týdny, čekal měsíce, kdo koupí obraz domu bez zmatků. A lidi řekli, obraz? Fantazie? To jsme se sekli, kdo pak tak dneska žije a kýčem nazvali ten můj dům. Ten obraz, kde je dům, kde si lidi věří a mají čistý prahy v dveřích, kde zřídka slýchají pláč, tak jsem ten obraz schoval a zamknul na 3 zámky, z mých očí zbyly slánky, celý večer v tenhle den.

jen pár kolejí, kousek od hranic, šlapu dlouhou alejí, starou cestou od vinic, stopy víří prach a ve svitu měsíce.

a buďte tu veselí. Jen jeden se otočil, jen jeden se otočil. Jak střepy pro štěstí, do kapsy dal si tak křín. A ruce si pořezal,

0: mír je mezi náma.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

učil jsem s Marí v laciným lokále, na stole půl litry, u stolu veselo zednický varhany, forte a tak dále. Říše mi šplouchalo labutí jezero. Tančil jsem s Marií v laciný putice a jsem si folklórně do skoku zavískal. Za chvíli po mně už

za okny voněl nám parčík. No tak pojď, Marie, bude to obrovský. Já jsem tvůj louskáček, já jsem tvůj Čajkovský. Uvěř mě, Marie, jsou z tebe celý hin. Já jsem tvůj Dalibor, Otelo, Lohengrín. Když se mi nepodáš, dám ti

Tančil jsem s Marií ve čtvrtý skupině, aby to nebyla docela otrava. Dveře se rozlítly a já jsem uviděl,

Pelmrcho, čuchněte, jak voní krchov. Plav domů, Marie, už toho bylo dost. Zítra mi zaspíváš svou ódu na radost. A tebe, frajírku, zašlapu do země. Já nejsem medvěd, jsem Vašek a neštvi mě. A pak mi rytmicky střelil pár facek. Vyhráli vejvoda,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and

a mne už v uchu hrozne kručelo, a ty si mi ho tak hezky nakrmila. Prosím, prosím, ešte zpívej, ať zapomenu všechny rozumy, já vím, že ti to nikdy nevrátím, i když se tváříš hezky skromně. Ještě zpívej.

prostoru, kde zpívali mikosy, než odletěli čertví pročakám. Už třetí den tam, kdo si kosu brousy, kdykoliv se z okna podívám. Možná je to rybář od jezera, na zahradníka nemá pohyby, či snad mi v nebi, že by svíčka dohořela, neboť s kosou se nechodí na ryby. V hlavě mám cívku od pršváb i kondenzátor, zapojil jsem to všecko do jedné řady. Třeba je to jenom smutný imperátor z nějaké rozpuštěné armády. 7654321. Těch možností je, že se nedá spát. Třeba je to mimozemšťan z nedohledna a přiletěl se na nás podívat. Dost možná, že je to jen dudák od pobudy a teď jí u stropu to začalo harašit. To asi někdo zkoumá bonitu mé půdy, asi nějaký střešní parazit. Snad je to zloděj, lupič, pirát nebo jety a snad i úmyslně chce mě oloupit. Tak to změl přijít hochu před 40 lety. Nevím, co bys tu chtěl dneska vzít. Pravda je ovšem, že mám pod okny vartu, i když nevím, co tu vartu je. Ani jsem nepodepsal chartu, ale ta možnost furt tu je.

kterou zas na duby hrát, když vlny se ženou. Vždyť vysoké zdi kamene skrývají tajemné

určitě i mezi váma jsou lidi jako jsem já. Ke mně do pokoje, když přijdete a otevřete jakýkoliv šuplík, všechno tam je nádherně srovnané. Všechno má svůj řád. Tak například trička. Trička jsou rozdělení na ty do Včka a na ty s normálním lemem. Trička se rovnají od dlouhýho rukávu po krátkej a od nejtanšího po nejsvětlejší. A protože pracuji v hotelu a mám spoustu obleků, košil a kravat, taky to má svůj řád. Košile se rovnají od dlouhýho rukávu po krátkej a od nejtmavší po nejsvětlejší.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

míří proti proudu průsvitných řek. V mošně nic a na bradě chmíří, jsem mlád přes svůj věk.

tě mám rád. To jako kdybys modrý z nebe chtěla stočit do ruličky a do kapsy dát. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben či vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jen ne na to, co je ve mně, jak tě mám rád. Proč růže voní, vždyť to je div, pár lístků stonek, ty si těhle růží sad. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jestli chceš, tak vymyslím si několik vět.

0: stačí zvonka hřeben vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas.
1: Čerstvý vítr, plachet, Radio Folk.

Ta zem je strašně vyprahlá a žízní ještě dnes. Duch muže, co tam umíral, se jménem Ira Hayes. A tak bych vám chtěl vyprávět, proč už jen modré hory, tam nad údolím Fénix znaj Ira Hayesovu story. Jiskřivá vda tisíc let nosila do údolí život rudýmu národu a vláhu jeho polím. Vzali mu právo na vodu, když přišli muži bílí, a od těch dob zem plodila jen podláky

Po svých otcích byl Ira Hayes a jeho Amerika neměla pro něj nikdy víc než kabát nádeníka. Pak přišla válka a Ira Hayes najednou nebyl jiný. Pod hvězdnou vlajkou plul se být do písku Iwo Jimi. Byl jedním z mála těch, kteří tu bitvu přežili a tenkrát jen pro něj hvězdy na vlajce svítily. Když přišel mír, tak divná změna najednou se stala. Ta jeho zem už Indiána nepotřebovala.

a policejní vůz. Mu hvízdal, když se někdy bouřil indiánský blues. Dva palce vody v příkopu za mrazivýho rána, hrob jinej ta zem neměla, prohej se indiána.

mi řekla čáry šílí. Ale ty chlapče, klidně stůj. A tak tu sedí, drazí a milí.

Ki osud můj, ona mi řekla čáry šíří, ale ty chlapče klidně stůj. A tak tu sedí, drazí a milí, a teď už

Pícho číchy touha a pohaslý žár. Pár svědců se rouhá prísě, před lety znal. Prosí a věří, že pozveš je dál. Jen hlupák a blázen by za kliku bral.

dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

zahlédl jsem tě z vlaku. Tebe jsem nemohl nepoznat a já byl ten malej v saku.

až se vše na prach rozdrolí a bude po vší kráse, ať už se stane cokoliv, my dva se shledáme.

stál kousek za vsí a v něm jenom hajnej spával. V něm z dálky vlak i ze vsi pes. Zněli tak zvláštně, že si vzpomínám i dnes. Jo, to byl čas mých jahodovejch vin, odřenejch loktů.

Kdyby tak ten motýl, co tě hnízdí pod límcem, mohl křídla roztáhnout a vzlétnout vzhůru, vzít sebou tvůj úsměv, mohla bych si boty zhout, zapálit cigaretu a rozpustit si vlasy.

Folk je železná košile. Radio Folk.

0: voní do zlatých oblaků.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

ne každý vládne nad svým osudem. Na dlaní je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem. Příběhy máme v sobě ukrytý. Jeden je přepečlivě schovává, druhý se chvástá, když nemůže dál, a jeden je prodává, a druhý jako by se styděl nebo bál. Dřív zpěvem hladil prasklý nároží, kresl po nich tvary plný pocitů. Co se vám v paměti hned uloží, bez žádných povelů, bez žádných zákrytů. Jak tak hrál za ty vajgly z požitků, sádra plakala, že se rozdrolí

tak ho pozval jeden šlágrů generál za podpis, že mu všechno dovolí. Má armádu a s ní pořád vyprodanej sál, víc než těch, který trochu zabolí. A říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci falešný. A říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci falešný.

conocer de ti. Ke všemu věčně tady vážně nebudem. Příběhy máme v sobě ukrytý.

0: kamaráde, nemáš přetopenej kotel. Vltavský drak a dělá na mě hů.
1: Před malou chvíli bylo 8.

škoda, že jsem jenom malej českej, zvyklej spíš na zbytky a zmínkány, co chroptí, jak před smrtí, mě občas jímá strach a hnus. Chtěl bych zpívat o silnejch pažích, o pevném pohledu a

jako děcko. A taky místo prachy radši hvězdy počítáš. Nemám s tebou tel a statků, než nejvyšší nám řekne well. Přemýšlím, proč ti to říkám, asi že jsi jako děcko. A taky místo prachy.

0: čtrnáctého patra.
1: Vůňa, vůňa, vůňa,
0: ze čtrnáctého patra.
1: Vůňa, vůňa, vůňa,
0: a když mu sous

Čí plíce, cítím, že budu chycen, nebudu žít i více, kam jsem to vles. Modři, uši od hlíny a v ústech vazu a v očích pohled plný.

způsobila, tak chystej obvazy, až se ti dva k sebe porazí. Zabiják Béďa krvavý byl, běží za mnou ze všech sil, jo, jo. Ten, kdo chce škádlit boj a vylézá z davu a touží po boji, musí mít rychlé nohy anebo chytrou hlavu a nejlíp

0: vyrostl jsi z opice.
1: Kukuřičný pole.
0: A tak si na ní někdy hraješ.
1: Kukuřičný pole.
0: Někdy si na ní hraješ.

kolik je, přesné číslo není důležité. Právě totiž zazněl výstřel u zimního paláce. Všechno teď bude společné, stejně špatné, stejně zbytečné. A kdo drží smeták hubu krok,

Já už do školy s malým bráchou chodíval rád, rád, docela rád. Chtěl jsem být Karlem Hynkem Máchou a verše psát, pro tebe psát. Pak tě pozvat do svýho nitra a do bytu jedna plus jedna. A i když nejsem žádná vědma, tak pak se staň, staň, co se má stát. Než jasnu nad Svatou Anežkou, já chtěl bych víc, víc o něco víc. Kéž by si byla koloběžkou, šel bych ti vstříc, naplno vstříc. Princezna koloběžka první, klidně si tvrdně, kde se dá. Důvěra za důvěru, no jistě, tak se to má, má, tak se to má. Jak léta plynou pod peřinou, jsem trochu dál, dál, o něco dál. Popichuju tě každou psinou,

oblečen. Studí to, studí od podlahy. Je to zlá pomsta od těch slečen.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

přijít sladký slzy a z duše prach. Byla smá krásná dáma, teď už vím, že je to tvůj dávnej zvyk. Nikde v očích nemáš psáno, seš

Byl bych tam rád, vrazil slunce, hvězdy nekonečno, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

tohle prostě řekněte si, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

da. Věřte, že mi srdce bije i v kakimunduru, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

dá. Když nechcete dobrovolně, zkusím hrubou sílu, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

Země, národ, historie, zákon, právo, morálka, člověk, nula, bakterie, spravedlnost, decimálka, neděle, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, prachy, vláda, tvrdý chleba, nevědomost, jistota. Prapor, Francouz, kovadlina, Marseje za dějiny, revoluce, gilotina, vyvražděné rodiny, neděle, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, Napoleon, ostrov Elba, padoucnice, samota. Goethe, Schiller, Nietzsche, Friedrich, Hitler, Říšská orlice, Goebbels, Göring, Marlene Dietrich, Wehrmacht, Heydrich, Lidice, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle, jeden Berlin, druhý Berlin, husy, kůže po těle.

pátka, 8, 9, 10 piv, úterý, středa, čtvrtek, pátek, a co jsme tu ještě neměli? 8. březen svátek, matek, subotník, neděle a pondělí.

krava a kdo se rád mačká, užije si tačí kačka. Doprava je podnik nervy lidí testující a šoférům nadá.

bílou, hůlku v ruce bílou hůlku. Míša zajel ke kraji, co dál se dělo, věř mi, z autobusu povyběhl před nimi to dveřmi, tváři výraz chápající dovnitř výš uvedl a ten mírně tápající za volanci sedl, za volanci sedl.

Zvykne, on si rychle zvykne. Autobus se rozjel cikcak a dál jisté prije, že ptá moře cestujících vládla hysterie. Jedni pláčí

potají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Za ta léta u divadla, která strávil v kotelně, hraje svoje pec nám spadla stále více fortelně. Zatímco

potají, a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Slaví celý rozesmátý konec topné sezóny a kysličník uhelný.

směj se směj. Tady není radno tančit. Parket je zaminovaný. Parket je zaminovaný.

Nebeský oko všechno vidí, dívá se z hora dolů na lidi, i na to pískoviště, kde ti Tonda, co už chodil do první, ukrad dinosaura z Kinder vajíčka. A viděla to i Anička. To bylo tenkrát v 96. Ty jsi ho chtěl zpátky a tak si dostal pěstí a byla to první lež a první křivda a útok. Ani ta Anička už tě nebude chtít. Utekl si s pláčem za panelák, chtěl si Supermanem být. A blbý dospělí tě vůbec nepochopili a zmlátili tě za to, že jsi přišel domů až ráno z hřiště, ale ty jsi věděl, to je teď a příště bude příště a tušil si, kluku, teď už to bude dobrý. Máš vybráno, všechno zlý vybráno, z osudu vybráno. No ale pak táta někam zmizel, vyklidil svoji poličku a máma plakala modrým okem a ty zhledal svoji Aničku a doufal si, že to bude fajn a říkal si, mami, my už nikdy nebudeme sami. Pak ses poprvé brutálně zamiloval do čarokrásný vokatý voňavý holky, jak jinak studená sprcha honila chlapy a pekla jim v dolky. Každej ti říkal, je to andělská mrcha, ta tě zdrchá. A ty jsi mu samozřejmě nevěřil. No pak si zřek, no tak dobře, je lepší, že to bylo teď, dokud jsem ještě malý pivo, než kdyby už jsme měli prstýnek a hypotéku na barák a ona v bříšku 9měsíční vývoj, ale teď už to bude určitě.

Někdy sám sobě jsem nevítaný host, někdy sám sobě mydlím schody. Někdy jsem líný stavět most,

0: řekni mi, řekni, kam mi mizíš v noci, když u mě máš spát.
1: To bude jen tvůj pocit, celý noci poslouchám, jak dýcháš, skrývám strach, že mám tě rád. Řekni mi, řekni, kam mi mizíš ráno, když slyším tě vstát.

0: Řekni mi, prosím, kam se ztrácí slova, když zkouším se ptát.
1: Říkám ti znova, neptej se mě, jenom málo toho ve mně zbývá, když ti ticho odpovídá. Řekni mi, prosím, kde se berou věty, co zpátky chcem vzít.
0: Řekl bych, kdybych věděl, proč si přeju, abych místo jedu někdy taky tichem odpověděl.
2: A tak mi řekni, co je to s tebou, že všechny křižovatky zvědí.

ztrácí lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít vliv, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by mělo 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič.

čerpadlo, diferenciál, sytič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dát. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy při pruty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit před rozjetím, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jiný vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa.

Divadlo na malé oblasti zvláštní příběhy dává. Herci, publiku.

ovací bez květin, bez lesku, za skomírajícího potlesku. Skončil další jímavý příběh, zhasněte sál. Program slibuje,

jedno klubko jednoho života. Sedni si a dobře se dívej a pamatuj, že život jen tak nezapomíná, na neštěstí účast je povinná, jednoho dne budou tu dávat i příležitost.

šatně, všichni v kabátech sedí. Proč to vypadá, že je něco špatně?

mě, proč jsou všichni tak bledí. Kdyby se tak dal život vrátit zpět,

a kolem pádělo čas, byl nepřítelem.

Město koupe se v mlze jako v rozlité smetaně. Reflektory kreslí pruhy do bílé tmy a lidé na svých cestách působí poněkud zmateně a ptají se, kde jsou a kdo jsme vlastně my. Mírně rozčílený pán jako vystřižený z komiksu a dáma, která slova užívá jako zbraň v malé tlačenici.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

noční Prahu k metru Ačko, po svý až do denní tůře, kráčí grilované kuře, vyšňořené v termosáčku.

Byli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v páru se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ní. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul nejdřív jen si. A pak s ním. Já si už celý večer přál vás poznat víc. Jsem jen tak poutkou z ty řek a pocit měl.

0: povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada. Haha, možná můžete být rád.
1: Někdy chtějí slova, jindy zase čin.
0: A často nevědí, co chtějí. Tak na tu loterii připijím teď nám.

ti holka zahřát, abys byla moje, když nám letní slunko svítí do pokoje.

0: chci sehnat.
1: Je krátce po 13. hodině.
2: Novinka v play.

no hama vlčí hora, vlci válí sudy z hora, pod kopcem si dává rande, devět pane.

pod nádraží v lese panském, vlčinou se propíjíme. Hořká stéka po skle prasklém, nedožijem do večera. Míň starý zbytý přítel, pod nohama stoupá hora. Slyším ho,

Všem nám něco seberou, i když zaplatíme zvlášť. Snad nám to stálo za to, klid ztratit na duši, jablko okusit, vědět a netušit, jablko okusit.

I každá skála ve svém nitru, co si tají, žádná není hladká, i ony vrásky mají. Pak jednou za tisíc

pomalkou zlom ztrácí básničky tobě napsaný, bláhových sůvek závěrí, po bitvě dávno prohraný, kam se co dál. Už si tak strašně dlouho pryč a navíc přestala si psát a teď si blázne, klidně křič.

slepých kolejí, zlocin a dcera Úsvitu, pouštíme slunce do bytu, život přeteče jako sud, když budem věřit na osud. Žižkovská věž se budí z mlhy, Parmázy staví svoje trhy. Nad Viktorkou už dávno zhasly, štamgasti všechno pivo spásly. A loupežníci po bazarech rozvážejí zboží štíplí v barech. A uličníci na ulici hřejou si ruce v popelnici. Padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap.

Těžko říct, kdo ví. Věcí je příliš, málo je času.

0: Vodinka.
1: Před pár minutami bylo 14 hodin.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: V této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

noc bude dlouhá a plamínek malý a pak už nic než samota a pak už nic než samota.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Byl jsem trochu

hodili mě přes palubu, kamením zatížili, ve strachu o svou záhubu hladinu rozčeřili.

hodili mě přes palubu. Za věrnost netrestají, u těžkého stolu z dubu pak sami sobě tleskají. Nikdo pravdu nechce slyšet, ta slova pro ně obtížný jsou hmyz. Spřádali falešné nitě v temné kopce.

hodili mě přes palubu. Navzdor celé posádce předvídali mi záhubu, když neposlechnu

otázku, proč zní proto. Z mých beder sejmou břemena. Hodili mě přes palubu, já však ještě nekončím, bojovat o život budu.

jsou vzlétá do mraku. Ještě pořád toumám hledat tvé stopy, přiznávám, raněná vinou vlastních snů. Bojím se jít té chvíli vstříc, za rok či možná za měsíc, až stupí hroty proudy dnů.

Spod kopyt křísne jiskra, rosa ohně čistá. A duša se usmívá, duša se usmívá.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

myslet na svůj stav, když se nad ránem smích a slzy mísí. 72 s vnukem vystoupat na Triglav, takovou dvojici si tam přece potkal kdysi.

gece. Sedma, osm, desáti, poslat ženu do lekárny pro klavin. Takovou si znal a tak si s tou vzal do hlavy. Nehrát ani v devadesáti na nebe a na peklo. Stihnou dopsat paměti s názvem Toto ale uteklo.

až jednou já budu v hlavní roli. Ať je to jasná a živá oslava, ať se klidně i pláče, ať u toho srdce bolí, ale ať se v té síni pro Bůh něco dobrého podává. Pak na ty večírky, a to nemám strach, to je tak zřejmé, že se to musí stát. Budu už chodit jen

если сама мне свет в руках свих, а зеки туди текли каждый день. Musel jsem blázen být a nevěděl, co chci mít. To když jsem všechno zahodil,

0: Rádio Folk, váš klidný prostor.
1: Dneska mám chuť uzamknout dveře na kliku, sednout si do knajpy s partou zedníků.

se zdá, vždyť víš, co se jednou rozbilo, už nikdy neslepíš, klidně říkej si.

ten čas, co jsem byl s tebou, za to stál. Zadní světla tvýho auta blednou,

trochu volnosti a vzduchu, to bych rád. Trochu potřeboval bych se projít, než zase budu muset utíkat. Trochu se nadechnu

Ráno vstávám zničený, jdu pro pilu a nůž. Není, co by pro ženy nevykonal muž. Kamarádi pomohou mi renovovat chatu, takže večer z koňskýho

platební síti. Poutaný předivem peněz, šetříme si dobrovolně na pevnější řetěz. Slyším psí vytí, bezduchej guru, co zahání myšlenku jak můru.

0: že není zbytí.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

lásko, nejsi má, jsi vzdálená až do smrti. Dávno nečekám, že by mě křídla labutí zamávali z vodopádů šedivýho dna.

se vyryta v mé paměti. Neboj, čekám dál, jenom v malé naději. Vysněné jak návrat psance, girlandami snů.

pak dělila nás mořská hloub, jak dávno již. Nuž ruku

tak má každý balón svoji duši. Duši neviditelnou, co ho nese vzhůru, dál mi to rozebírat nepřísluší. Na to jsou odborníci nahoře na kůru, a když má duši balón, mám ji taky. A tam mi poskytuje jedinečnou šanci, že kdybych odhodil ty saky paky, tak bych se vznášet mohl se stejnou elektronou.

Včera o půl páté šel jsem přes náměstí. Na morovém sloupu měli nové svaté. Nevím, kolik neděl už slunko

Vdaná mandelinka bramborová v autobuse. Mandelinka bramborová za svobodná konečná vystupovat.

vzal čas, jsem vyučená, vím, jak co dělat, co komu přisoudím, aby každý spravedlivě dostal ten svůj díl. Mám v ruce klas z každého zrna.

se svým starou partu, jak spolu táhne tvou. Tak často po obloze mraky se honí,

čerstvejch rán. Zpívat si blues, jít s hejnem černejch vran.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Když stín nad strží v Utahu skrývá rokly přes polední žár, je slyšet z dola ozvěnou, jak koulemi, když práskne biliár. A pak ten stále stejný zvuk, když teče voda. A chce se věřit, že se to zas jednou podá. Že není důvod utopit se. Tak uplývá nám láska po večerech

když makáme, tak proč na plný pecky? Asi jak za Marie Pujmanové. Myslíš si proto, že jsme lásko moje sračky jako ořálové?

vnímá celý tenhle svět. Jen jako články novinové. Myslíš proto, že jsme lásko moje sračky a kořálové. Proč jsme schopni vrátit to k řeku?

Ty jsi proto, že jsme lásko moje sračky a kořálové.

času, který všechno kolem drtí. Pěstí ručky hodinové. Protože jsme prckomé sračky.

to jsem já, každou chvíli se v trní zamotám. Měsíc ne a ne svítit, jen podle hlasů, jak se zdá, a podle hvězd mířím bráškové kvám.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Chtěl slunce být nejen planetou, Merkurem.

Mělo by to svoje klady, hned by to šlo plynule, hned by to šlo plynule. Jednou kudlou jindy hlady, mládí si ví ve všem rady, nemá skrupule.

s kterým asi šťastným tátou já bych nemohl se zubatou ani za kilo, ani za kilo. Kdyby smrtka měla mladý, byl by náš svět ve všem všady nezávislý na Bohu.

tak vyšplhat se na to blaka a s dvěma globy v očích až tam, kde šplouchá ty kaka.

zeptat se slunce na Ikary, nevěřit na počasí, zírat jak věrná moje stará, v parku se k mladším hlásí.

Už nevím, co je vpravo a co vlevo, kde má ta věc svou hlavu a kde střevo, už se mi třesou ruce, potím se čůrkem, tohle je ještě horší.

Ke komu se mám přidat, když vyjdu z domu, vždyť já bych rád zaplatil. Jen vědět komu, komu se podřizovat a komu velet, kdo asi půjde k moci.

Dávno už lidé touží znát pravidla hry, již musí hrát, kdo nechal jen bezvěznou noc, dům zakryl slunce, kdo má moc. Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skryl a do dvou řad je postavil, kdo

0: Dál a dál tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejný k lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen? Kdo má právo?
1: Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla k té hře najdem, nejsou snad v hradbách sklepení, ve spisách.

cestě, s čím pak počítat smíš. Ty jsi čekala deště a on přišel s ním.

0: halí se vše, v tichu noci, dům zavoněl
1: po ovoci.

aby bylo šťastný dítě, šťastný dítě. Všichni svatý hlídají tě. Koně budou tančit v zelí, zlý myšlenky by zmizely.

0: tu
1: zlatým hřebem,
0: zlatým hřebem přitloukla tu.
1: V šeru noci
0: vše se halí,
1: tak už spinkej.

osud tvrdou pěstí zničil lidská štěstí, zničí i ten nejkrásnější květ. I ten kvítek jara vzala Niagara a víc nevrátí ho nikdy zpět. Teskně hučí Niagara, teskně hučí.

Tobě se líbí bíčko do rybí, na pravdu jenom svou mít. Chlubit se činy, ty jsi jediný, co chceš, můžeš si vzít.

0: před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
0: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

už nevím, co je vpravo a co vlevo, kde má ta věc svou hlavu a kde střevo, už se mi třesou ruce, pod tím sečůrkem tohle je ještě horší.

Ke komu se mám přidat, když vyjdu z domu, vždyť já bych rád zaplatil. Jen vědět komu, komu se podřizovat a komu velet, kdo asi půjde k moci.

Cela vyslať z kávy kouřem, zrak utírat jídlo celém, spatřit kořen klučivový, písmo na list tlačit pen.

safián, krém honí bílý háč. Pláni jdou se svou muzikou, trochu stříbra na strunách.

ty klidně budeš spát. A pak, až odvíjí na věži

0: Maria, čerstvá smůla voní, tam, kde silných mužů paže vládne jen, kde sosny staleté se pod sekirou kloní, kempu dřevorubců žije slaboch Ben. Mlčí stále jen a snáší strasti žití, a když kamarádů výsměch dávnosti v noci nad jezerem polárka, když svítí, odpouští jim věčný jejich smích.
1: Že je slaboch, že prý nemá sílu, že se rány bojí, říká o něm předák Enviren.
2: Ten kojot
1: hodí se jen k tomu, aby chodil kempu pro zásoby, je prý jenom pro sníh slaboch Ben.
0: Na cestu mu dává bez nábojů zbraně, kdyby se snad před kojoty bránit chtěl, kdyby se mu chtělo vystřelit si na ně, že by stejně, jak se míří, nevěděl. Bez nábojů prý se aspoň nepostřelí, kdyby třeba přemohl strach a ránu dal.
3: A když ještě dodal, snad se vrátíš celý,

Byli by se smáli ještě hezkou chvíli, kdyby tábor nebyl náhle přepaden bandou, kterou vedl jednooký Billy, kterým mnohý trapér byl už zastřelen. Na 5 kamarádů 10 koltů cílí, každý z nich už s životem se rozžehnal, když tu náhle výkřik zazněl.

10 koltů na to, cíl svůj ihned mění, míří tam, kde v jejich zádech stojí Ben. Leč 5 kamarádů v tom též okamžení střelbu spustí, dokud byl je překvapen. Pak už v trávě leží jednooký Billy a s ním jeho 4 muži, mrtví jen. Jako 6. s nimi, s nenabitou zbraní.

Nad obzorvy fukuje houf komínu s výšmanty, dopadají na tuje průvod a muzikanty. Zpívají a vytrubují, jak se dnes pěkně žije, soudruzi agitují, jaké psát poezie.

Koľkých asi bylo minulých generací, těch, co je zahubili v nanucených pracích. Ještě se jenom míří, ještě to nespustili, jen pavouci a štíři myšlenky ozdobili. Porád je v zádech cítím, že už se zase derou, než vystartují svitím strašidelně měs. Nenažraní a líní od věcí papaláši, co lež mezi vás vklíní Kainové a Jidáši. Co se mi cestou střetnul a už jsou tady zase podrazy, keci střetnul, co papaláš, to prase.

0: zahubili na nucených pracích. No a tak tajně doufám, že se už nezúčastním, a když si nikdy zoufám, no tak se prostě zmastím. Lepší nezastihnout tu smutnou periodu, raději se smrtí vyhnout, nežli zas do průvodu.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Radio Folk. Nic víc, nic míň. Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

nosič prostý štěstí, co nemá sám na knoflík na kabát. Jsem tím, co každý den ostatním štěstí věstí, že s malým knoflíkem se nemusíte bát, madam. Já padám. Zlaté mušky.

Dominik je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

pevně za střenku a mířím do neznáma. Svou šeroslepou panenku

a sluch. A taky ještě čas. Tak jako cirkusovej kůň ožívá vstříc divákům a poté nenápadně padá. A taky věří zázrakům. Ale už o nich nevím.

0: členky na kost obrané, nadané i ty zadané, i na tu, co zrovna kývá. Zbaví mě strachu z neznámé. Která se neusmívá.
1: Celý týden přežívám, čekám.

vzduch, k spícímu tělu mluvím nazdař Bůh. A jsem sám a nejsem sám, přes mokrý střechy.

0: Před malou chvílí bylo 23 hodin.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

s mým vodovodním kohoutkem je trápení. Pořád brečí jdouc, pane, pane,

Byl bych z té bitvy rád zběh. A ty si zkousala nechty. A každý z nás na jiné straně fronty dobu klidu zkracoval. Každý tvůj pohled byl šlecht.

to, jak si koušeš nechty. A lano, co nás drží spolu, zdá se nebezpečně napjaté, srdce už mám samý steh. A ty si dál koušeš nechty. A z pršky modrých jiskřiček, co srší ze tvých zorniček, dál čeří moje vody stojaté. Jsi pod proudem, jsi nabitá, a já jen čekám, kdy povolí hráze.

vždyť láska je pytel blech. Tak proč si dál koušeš nechty? Něco se trhá ve švech. Tak proč si dál koušeš nechty? Prosím tě, už toho nech. Dali jsme si oba pěkný kapky. Pojď spát.

Byli pak vy lidičky, co na Plzeňsku bydlíte, víte, z čeho pochází to starý připodobnění. Kolika z vás řekl doma, tatínek či maminka, že chováš se jako Janek, zdrobněli na Janeček, Janeček. Začalo to tenkrát v roce 1800.

Horomyslicích u Plzně stála malá hospoda a tam si jednou bratří Janečkové zašli na pivo. Hostinský hned vyslal do Plzně syna jako posla, aby informoval

Hoď tam dřív vsadili a druhý ho popravili. A Plzeň si zas odechla a všechno bylo, jak má bejt. A myslíte, že všechno bylo, jak má bejt? Nebylo.

Přes les a paseku nikde to nevoní, tak jako

po kapkách se ztrácí. A kde je cíl? Za vlnou na moři, to jsou jen představy mé ženy Evy. A kde je cíl? Sedmero pohoří, sedmero řek, to nikdo neví.

Headless Sippin'. A kde je cíl za vlnou na moři? To jsou jen představy mé ženy Evy. A kde je cíl sedmero pohoří, sedmero řek, to nikdo neví. A kde je cíl za vlnou na moři? To jsou jen představy mé ženy Evy. A kde je cíl sedmero pohoří?

pochopil, i když na město zas dosedá stín. To, co jsem nevěděl, teď možná už vím, něco je pravdou a nebo jen se zdá, tvoje ruka v dlani možná je má, i když na město zas dosedá prach. Otevři oči, my už nemáme strach, jsou v nás tyhle ty pocity, jsou v nás, hrajeme, pocity jsou v nás, tak nám je

Čeho se bojíš, je někdy jen v hlavě. Nakresli vězení a na zeď napiš útěky v plánu. Jenže běžíš přes mohyly v trávě. Nic v tobě nezmění ten strach z křížků na pianu.

Čeho se bojíš, že svět je větší než dráha sánek pana Lady? Chyba lávky, hledáš země bez nebezpečí. Když udýchaně strkáš svoji hlavu do ohlávky, čeho se bojíš? Čeho se bojíš?

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

podzimní odpoledne. A místo letního už zas zimní čas. A žádná naděje, že se mlha zvedne. Nejen ta mlha venku, ale i ta v nás. Prosím tě, rozsvěť.

hrozná tma. Jako když rázem svoukneš svíčku, i když jsme tady jenom sami dva, přesto tě nevidím, i když seš v bílém tričku.

že chceš slyšet můj hlas. Prosím tě, rozsviť, ať je mezi námi jasno. Prosím tě, rozsviť, ať zas ti vidím do očí. Prosím tě, rozsviť, ať můžeme zas zhasnout. Až se tu

0: této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
1: Prostě to tak je, co víc k tomu říct, vlci, když

0: Vlna pohody v Mozikomerce. Rádio Folk.
1: V této hodině hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a postupně.

Jsem hodný hoch, jenom hledám svoji kolaloku. Bojím se o práci, ale velet to se mi nechce. Pusťte mi seriál, kde všechno půjde lehce.

si běží k lesu a ve mně další nástup. Na kriky kdysi dávno jsem mazal zubní pastu. Teď čekám, až mi přijde ta správa.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Nezacházej, slunko,

s křikem se ženou k pláži, konečně smějí se, co se nemá, vlnky se neúnavně snaží a hladina je němá. Jednou ta řeka sama ráda poví, že od prostředka taje na břehu písek, že je z brusu nový a že vysychá od okraje. Oči se jenom diví, ústa jsou plná sladké pěny a uši jim nedaří se rozeznávat odpovědi od ozvěny.

sklenice stojí plná a za ní zeje prázdno, rozvalit hráz, než přijde velká vlna, prozatím není radno.

šupinek jež se třpití. Moře je tam, kam teče řeka, snaží se napovědět, sestřička prosto řeká. Jenže i ona spává po obědě a na ř ještě čeká.

oči se jenom diví, ústa jsou plná sladké pěny a uším nedaří se rozeznávat odpovědi od

občas vrátí, tichý smích z konce opratí. Už brzy pastuškové

Všechno se to přežene rychle jak rýma. Sběrači odpustků musí do Říma. Budeme spaseni, ale kdo nás vlastně spase?

Mám ten svět a kraj, kde vládne pravda a dobrý mrav. Tak rád mám ten svět a kraj, kde jeden je druhému druhém.

Dnes na nebe zářil žlutý pán, vlasy rozcuchané měl do všech stran, skrz okno vstoupil.

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Já vám tu zrád jezdím na venkov, do chalupy ty mojí báby, texty písní píšu u chlíva. Voní to tam a tak je tam ticho, sedím a buchet, mám plný břicho, před rameno se mi nikdo nedívá. Kdo by to řekl, že kolem toho chlíva lítají můři a že to tam zpívá?

vždycky stejně příjemně a kýval se dál a dál. Jen s tím úsměvem, co v továrně by natiskli. A klidně bych přežil i její největší nesmysly.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

to snad postel.

blížíš a se hrůzou ucítíš, jak ti chybí, jak ti strašně chybí. I když nic nevidíš, tak to nevzdávej, cesta vede dál. I když to necítíš, srdce vedle ní pomalu protéká, ale ty ho držíš.

zvuku. Loď je dobrý, já len hledám, kdo by mi pěkně zaspěval. A nebojte se, pak půjdu zas dál. Za posledním nádržím je nekonečno polních cest.

0: pravice.
1: A krojovanému řevin čerti vzali 15 let. Prosté je peklo, prostý lid, jdou noty hrůzou zkamenět, anebo přes prach vykročit.

0: Přestáh vykročit.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.